0: titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: che è fresh.
1: Rádiom Košice.
2: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
1: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Zvuky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

dřív, než padne sníh. Chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.